odešel, tak děkuju. Již odešel, nemohu sloužit, když já si vzpomenu, že 30 let, 30 let.

0: pak,
1: pak,
0: se zastrelte, zrobię to, jak říkal váš otec. Však se zastrelil, rodu jak on

0: Všechny naše.
1: Poslyš, Berdíku, Virženský.
0: Ne.
1: Vidíš, pro tebe to nemá ceny. Dej mi Virženské listiny.
0: Jaké?
1: Co ty to chvíli? Rozumíš, Gregor, tvoj pradět? Máš mi je?
0: Já nevím o žádných.
1: Nesmysl musíš.

0: Takova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno peze.